Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Hit Radio 90.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisku levně.cz.
5: Náplně hned.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Comfort-group.cz
1: 90.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý paddleboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.
0: Devadesátky jsou zpátky.

0: Hit Radio 90.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90 vládly světu?
3: Vraťme čas alespoň na jeden den.
2: Do Třebíhly přijíždějí Lou Vega a Stacey.
3: Legendy v Třebíhlicích uvádějí Summer Mambo Festival.
2: Velká devadesátková show.
3: Letní atmosféra.
2: Rodinná piknik zóna.
3: A program pro děti.
2: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
3: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíhlice.
2: Více na legendy v Třebíhlicích.cz.
4: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
5: To chce klimatizaci.
4: A kam pro ni?
5: No přece za experty na vzduším.cz.
4: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
5: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete
6: si. Tisknu levně.cz.
7: Náplně hned.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem
4: CZ. Marmelády s příběhem.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Timex. Značka hodinek, kterou znáte. Timex. Kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170-letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinářstvívolavka.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bysme to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
1: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
0: www.mirakulum.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio 90.

0: Devadesátky jsou zpátky.
1: Allora dammi la tua mano.

0: Rádio 90. 90.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Rádio 90.
1: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
2: To chce klimatizaci.
1: A kam pro ni?
2: No přece za experty na vzduším.cz.
1: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
3: Na vzduším.cz musíte jít.
2: vzduším.cz.
4: XXL výprodej v online shop CZ.
5: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Rádio 90.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Rádio 90.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90 vládly světu?
3: Vraťme čas alespoň na jeden den.
2: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
3: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
2: Velká devadesátková show.
3: Letní atmosféra.
2: Rodinná piknik zóna.
3: A program pro děti.
2: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
3: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
2: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
4: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
5: To chce klimatizaci.
4: A kam pro ní?
5: No přece za experty na vzduším.cz.
4: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
6: Na vzduším.cz musíte jít.
5: Vzduším.cz.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wake vlek. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
2: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Per Dormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Devadesátky jsou zpátky.

0: Rádio 90.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
1: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
0: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se. Oh.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.

0: Rádio 90.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
3: s čili nebo bez cukru,
2: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
3: Také v luxusním dárkovém balení.
2: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
13: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
15: Firma na zážitky.
16: CZ.
0: Devadesátky jsou zpátky.

se mi stačil poznat. A já jim řek, že spousty. Ptali se mě, co jsem s nima dělal.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Prázdniny, pár

0: Zač paráda!
1: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
0: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90.
2: Devadesátky.
1: Devadesátky non-stop.
2: Non-stop.
3: She's black, flesh and bone.

0: Hit Radio 90. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
3: To chce klimatizaci.
2: A kam pro ní?
3: No přece za experty na vzduším.cz.
2: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
4: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Timex, značka hodinek, kterou znáte. Timex, kvalitní hodinky s podsvícením můžete mít už od 1000 korun. Timex, kultovní značka hodinek s více než 170letou tradicí. Hodinky Timex, včetně řemínku a servisu, najdete exkluzivně v hodinářství Volavka. www.hodinarstvivolavka.cz.

0: Hit Radio 90.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: 90 jsou zpátky.

0: Hit Rádio 90. 90.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Attava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Rádio 90.

0: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
0: Vraťme čas alespoň na jeden den.
2: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
0: Legendy v Třebíblic

0: hity. Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
1: Summer Mambo Festival.
2: 15. srpna Třebíjovice.
0: Více na legendy v Třebíjovicích.cz.

0: Všechny hity, které si dneska pustíme v další Eurochart Hot 100, jsou buď jedna velká diskotéka, anebo pomalý balady, zamilovaný, nic mezi tím. I když možná jedna výjimka by se tady teoreticky možná i našla. Tentokrát tedy největší hity z konce června 1994. A Michal Klein i dneska u toho s vámi. Ahoj.
1: Eurochart Hot 100.
0: A protože docela frčely filmové hity, tak hned za chvilku na osmém tam bude balada Love Is All Around od kapely Wet Wet Wet, kterou mimochodem pánové přespívali do romantické komedie Čtyři svatby a jeden pohřeb. Což tedy jenom pro úplnost je píseň z katalogu skupiny Trox, jejíž zpěvák a autor toho songu Rick Presley posléze věnoval výtěžek stantiem a autorských práv, a to je velmi zajímavá věc, na výzkum kruhů v obilí. Co tenkrát z toho zjistili, to už se mi bohužel nepovedlo dopátrat. Dopátral jsem ale deváté místo před 32 lety. Německý Eurodance od skupiny Max, No More, I Can't Stand It. No a začínáme s legendárními Prodigy, No Good Start the Dance, kde mimochodem využili sample z jedné osmdesátkové skladby od zpěvačky Kelly Charles. Sice se nejprve zdráhali to tam do toho songu vůbec pustit, protože to prostě pro ně byla moc velká popina, ale nakonec to tam nechali a v Eurochart z toho byla před prázdninami ve 94. skvělá desátá pozice.
1: Eurochart Hot 100.

0: 4 svatby a 1 pohřeb právě teď na Hitrádiu 90 vystřídají vlastně další filmové hity. Byť tedy ten na 5. místě za chvilku se filmovým hitem stal až v roce 2005, a to díky Madagaskaru. Jo, bude I Like to Move It od skupiny Reel to Reel. To Big Mountain přespívali slavný hit Baby I Love Your Way právě v tom 94. a to do filmu Bolestná realita. No a veselý reggaečko jim nakonec přineslo i největší hit kariéry. Jo a Benu Stillerovi jeho vůbec první film v roli režiséra. No a do třetice další velmi slavná filmová melodie a dokonce Oscarová od Bruce Springsteena, jeho Streets of Philadelphia. A tenkrát se dokonce stalo, že z jednoho filmu byly nominovány hned 2 písně. Vedle Springsteena potom ještě Neil Young. Nakonec pravda sice vyhrál Bruce Springsteen, ale na pódiu během děkovačky nezapomněl poslat Neilovi aspoň pozdrav a tedy velkou lichotku, že on by si Oscara zasloužil mnohem víc. Takové velmi sympatické gesto. A už méně sympatické a velmi smutné, ale přenádherné jsou ty ulice Filadelfie. Jinak 7. místo hitparády Eurochart, teď a tady na Hitrádiu 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Hit Radio 90.
1: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.
7: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1994. Hit Radio 90. I like to move it. You like to...

0: Dáváte si hitparádu Eurochart Hot 100 tady na Hitrádiu 90, kde si teď uděláme tu naší pravidelnou malou odbočku do albového žebříčku a mrkneme se na nejprodávanější desky těsně před prázdninama ve 94. roce, kdy nejvíce na odbyt šly alba od Roxette, Pink Floyd, taky novinky od Two Unlimited anebo zpěváka Síla. Ale pozor, i po 40 týdnech se na vrcholu vyhřívala deska Music Box od zpěvačky Mariah Carey. Album prostě a jednoduše ze zlata, ale během natáčení si musela chudinka Maruška protrpět takovéto despotické chování svého tehdejšího manžela Tommyho, který byl tedy zároveň šéfem jejího vydavatelství. No a kontroloval vlastně každé slovo, každý tón, což bylo pro Mariahu hodně emocionálně vyčerpávající. No a po letech se potom dokonce přiznala, že právě v tomhle období se nejvíce cítila jako ve zlaté kleci. Každopádně díky pedantství jejího dneska už ex-manžela se z alba Music Box stala komerčně nejúspěšnější deska slavné zpěvačky, ze které si teď a tady pustíme píseň Hero, která byla tedy prapůvodně napsána pro Glorii Estefan, ale nakonec ji na popud právě samotného šéfa firmy nahrála jeho tehdejší manželka.
1: Eurochart Hot 100.

0: neuvěřitelných 5 oktáv v hrdle. Mariah Carey, tu jste právě poslouchali na Hitrádiu 90. A poslouchat budete mimochodem i za chviličku, protože Maruška byla jenom těsně pod vrcholem singlového žebříčku. Právě v hitparádě Eurochart Hot 100. Na dvojce tedy čekejte baladu Without You. Ještě předtím na trojce další pomalá skladba. Tentokrát kytarovka od kanadské skupiny Crash Test Dummies. A prý pozor, nejdelší název písně, složený pouze a jenom z jednoho jediného písmene. Jo, celkem 12 emek vedle sebe. Tak to je megahit který dokonce prestižní časopis Rolling Stone označil za jeden z nejotravnějších songů ever, což tedy já bych maličko možná i protestoval. Znám minimálně 100 dalších otravnějších písniček. No a čtvrté místo to měl ve svém pevném stisku zpěvák Prince, který napsal pro svoji budoucí manželku Mate píseň o nejkrásnější holce na světě.
1: Eurochart Hot 100.

0: Hitrádio 90. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. Posloucháte hit parádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1994.

0: Já jsem vám to říkal, že dneska tady nebude nic jinýho než balady a diskotéka. Sajdáky od Mariah Carey, Wet Wet Wet anebo Prince, no a diskotrisko třeba od Prodigy, Real to Real a nebo...
1: Eurochart Hot 100.
0: 25. června 1994 byly totiž na vrcholu hitparády Eurochart Hot 100 to Unlimited. Jo, byli to oni. A tenkrát dokonce zkombinovali své techno s klasikou. Do své novinky The Real Thing totiž propašovali i samotného Johanna Sebastiana Bacha. Bacha na to. A pravděpodobně tedy nejslavnější varhanní skladbu na světě Tokátu a Fuga D-moll. V evropské singlové hitparádě to byl komerční majstrštyk, ale jinak ve skupině to začalo mezi těma dvěma jiskřit, tedy mezi Rayem a Anitou, no a za pár měsíců šli bohužel od sebe. Jo, a kdyby vás náhodou zajímalo, jaké byly největší hity na začátku prázdnin 99, tak si dejte zase Eurochart opět příště a já se budu těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: na dovolenou?
1: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
0: Ale vyberu si sama.
1: Jasně. Tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
0: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
1: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
2: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
3: To chce klimatizaci.
2: A kam pro ni?
3: No přece za experty na vzduším.cz.
2: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
3: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
5: Chcete prodat své auto a nevíte, kde s vámi budou jednat na rovinu a kde za váš vůz dostanete férovou cenu? Vyzkoušejte Porsche Praha Prosek nebo Porsche Praha Smíchov a využijte profesionální přístup a zázemí seriózního partnera. Všechny značky aut u nás můžete rychle a férově prodat nebo využít jako protiúčet při výběru dalšího auta z široké nabídky prověřených ojetých vozů. Porsche Praha Prosek a Porsche Praha Smíchov. Vaše jistota při výkupu i koupi vozu. Zastavte se u nás nebo si prohlédněte nabídku online.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
0: Devadesátky jsou zpátky.

0: Rádio 90.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90 vládly světu?
3: Vraťme čas alespoň na jeden den.
2: Do Třebíblic přijíždějí Lupega a Stacy.
3: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
2: Velká devadesátková show.
3: Letní atmosféra.
2: Rodinná piknik zón.
3: A program pro děti.
2: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
3: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
2: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Rádio 90. 90.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
0: Devadesátky jsou zpátky.

0: Rádio 90.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
4: To chce klimatizaci.
2: A kam pro ní?
4: No přece za experty na vzduším.cz.
2: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
3: Na vzduším.cz musíte jít.
4: Vzduším.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Devadesátky non-stop. Hit Rádio Devadesátka.
1: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
11: a Marek
10: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
11: s čili nebo bez cukru,
10: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
11: Také v luxusním dárkovém balení.
10: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
12: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

Hit Radio 90. To jsou 90 nonstop. Teď, zítra, na pořád. Jsme vaše nové 90kové rádio.

Hit Rádio 90. 90 non-stop. I could stay awake just to hear.

0: Hit Radio 90.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
1: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

Právě posloucháte Zónu lásky na Hit Rádiu 90.

0: Hit Radio 90.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: devadesátka.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.